Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: No tak pojď zapel!
3: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
2: Tak dobře.
3: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
4: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
3: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Bestmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Bestmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
8: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí.

0: Nidek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než se myslíte.
6: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Na Alze máš kosmetiku i drogerii pohromadě. Vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz

Krásné dobré ráno, dáváte si tu nejlepší taneční muziku v éteru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, Clapton, Zero a Gene Ferris remix právě teďkon. Věc, která nám uzavřela noční vysílání a právě v těchto okamžicích nám zároveň odstartovala úterní ranní fresh na Dance Radio. My si budeme hrát tu nejlepší taneční muziku i nadále, čeká nás třeba novinka v našem éteru, Pan Olda, Wait For Me. Rozhodně doporučuju, pokud vám to okolnosti dovolí, dát si trošku volume doprava. Je to přesně taková věc, kterou chcete po ránu slyšet, takže si na ní rozhodně počkejte. A čeká nás taky LF System, Dancing Shoes, Take Me Higher.

7 hodin, 2 minuty k tomu, krásné, dobré úterní ráno, to přeje Andy. Před námi jsou aktuální zprávy a taky počasí. Lesní požáry, které sužují celou Evropu, odhalily smrtelnou hrozbu číhající na své potenciální oběti. Jsou to miny a bomby z první a druhé světové války. Některá munice kvůli horku už explodovala. Výbuchy byly hlášeny ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Pobřeží Jižní Ameriky zasáhly minulý týden intenzivní lijáky. Mezi zasažené oblasti patřila i část chilského pobřeží okolo města Arica, které je považováno za nejsušší obydlené místo na světě. Za pouhé 3 dny zde deště překonaly roční srážkové rekordy a vyvolaly ničivé záplavy a sesuvy půdy. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ale ještě na stanovisko odborů. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

caress me. I want you tonight. Caress me.

0: 7 hodin, skoro 18 minut a vy si dáváte úterní Dance Radio na vlnách 89 a 102,9 FM. Krásné dobré ráno, vítá vás úterní ranní Fresh s Andy Roadem. Právě nám Féteru dohrává MJ Cole a Sincere Nero Remix. Úžasná věc, jedna taková, dalo by se říct, takových těch pomalejších věcí, ale myslím si, že na rozjezd toho úterního dne opravdu úplnej ideál. Dneska tedy úterý s datem 25. srpna, svátek má Radim, takže přejeme rozhodně všem Radimům všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, ať máte borci krásný den a ať vám dneska prostě jednoduše všechno odsejpá. Co nás čeká a nemine, tak určitě si dáme tu nejlepší taneční muziku. Za chviličku už novinka v našem éteru, která mě se teda upřímně extrémně líbí, je to ryze česká záležitost, pan Olda udělal track, který se jmenuje Počkej na mě, nebo respektive Wait for me. Rozhodně to doporučuju, pokud už jste třeba teďko jakoby ve vozidle, nebo jste doma třeba sami, vaše partneři, partnerky odešli už třeba do práce, tak můžete si dát určitě volume doprava, protože to rozhodně doporučuju. Je to přesně ta věc, kterou, když se probudíte a máte se naladit jakoby na nadcházející den, tak je to přesně ta věc, kterou chcete slyšet. Ostatně přesvědčte se o tom sami, už za chviličku v našem éteru. Pak nás čeká 1984 Overrun na The Joke, úžasná věc, Alesso Pendulum a pecka Fate a bude taky už zmiňovaný LF System. Tak krásné ráno s Dance Rádiem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
3: Myslím, že to bude za C. Gumák.
2: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
4: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Dance Radio. Novinka.

0: Naprosto fantastická House of Cafe, teru Dance Radio na 89 a 102,9 FM, ale v systém Dancing Shoes Take Me Higher právě teďko v našem éteru. 7 hodin 33 minut, k tomu to je aktuální čas. Ještě jednou krásné dobré ráno, pokud jste právě teďko naladili naše rádio, tak vám přeju co nejvíc pohodové úterý. No a my se budeme podívat teďko na to, jak to bude vypadat dneska s počasím.
1: Počasí.
0: V úterý, abych řekl pravdu, žádná hitparáda, protože dneska nás čeká počasí poměrně pod mrakem a bude oblačno, zataženo. Místy přehánky s deštěm, tak na to buďte rozhodně připraveni. Odpolední maxima vystoupí pouze k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. No, je celkem už znatelný, že jsme na konci léta, že je vlastně letní prázdniny. Školákům se blíží do finále, protože začal odpočítávat poslední týden. A za 7 dní touhle dobou budou vyrážet školáci už do školy, takže není se čemu divit, pojďme si ale ten poslední týden léta pořádně užít a s tou nejlepší taneční muzikou. Před námi třeba DJ Joseph, Trent Muller, Isla Rock anebo Timmy Trumpet.
1: Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Tady to je ta nejlepší taneční muzika Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM v rámci úterního ranního freše. Já jsem Andy Road a přeju vám všem pohodový den. Doufám, že budete mít klidné úterý. 10 minut nás dělí od 8 hodiny a pokud, přátelé, někdo plánujete o víkendu výlet do Švédska, tak určitě se zastavte v pátek 28.8. ve Stockholmu. A pokud nevíte proč, tak držte vlnu s Dance Rádiem, protože já vám po 8 hodině řeknu, jaká úžasná akce se tam při jednom velmi speciálním výročí koná.
1: Apka Dance Rádia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Rádio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Rádio CZ. Dance Rádio CZ. Dance Rádio. Dance Rádio. Apka Dance Rádia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Rádio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru tří palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo dvou palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
1: Dance Radio. Dance Radio.

7 hodin 58 minut, dáváte si stále úterní ranní fresh Sandy Roadem na Dance Radio. Tohle je fantastická věc, Arty, Tim. A jsem rád, že tahle ta věc nám uzavřela tu první hodinu, první 60 minutovku úterního ranního freshe, ale nebojte se, my po 8 hodině budeme pokračovat nejen s tou nejlepší taneční muzikou, ale mám pro vás i, nechci říct úplně jakoby pozvánku, ale spíš pokavať o víkendu, budete trávit víkend třeba ve Skandinávii, tak se pobavíme o tom, co zajímavého se tam děje. Nicméně z muziky nabídneme třeba Fox Stevenson a

Taky takovouhle pecku si vychutnejte rozhodně mezi 8 a 9. Teď jedna minuta nás dělí od 8 hodiny. To je aktuální čas, ještě jednou krásné dobré ráno. Máme úterý 25. srpna, svátek slaví Radim, tak přejeme všechno nejlepší. No a před námi jsou aktuální zprávy a taky počasí, tak pojďme rovnou na to. Dance Radio News. Některé domácnosti se školou povinnými potomky současný nápor spojený s počátkem školního roku finančně nezvládnou a plánují, že se někam obrátí na pomoc. Tu poskytuje například stát nebo řada neziskových organizací, ale špatnou situaci je potřeba doložit. Nové diskanty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normal otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. DEI chystá více než stovku prodejen. Zbylé značky zatím hledají místo a prostory, kde začít. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dobré ráno, dáváte si ranní fresh na 89 a 102,9 FM, zdraví vás ještě jednou Andy Road. No a my se jdeme teď podívat na tu pozvánku na víkend, protože pokud někdo z vás míří do Skandinávie, konkrétně řečeno do Švédska, tak si představte, přátelé, že je to už neuvěřitelných 10 let od chvíle, kdy legendární švédský producent Avicii, neboli vlastně jménem Tim Bergling, odehrál ve španělském klubu Ushuaia svoje úplně poslední živé vystoupení. Já vím, je to samozřejmě smutné téma toto, nicméně Švédové jsou stejně na Aviciho hrozně hrdí a v rámci tady té významné vlastně události nebo respektive tady toho výročí se organizace Avicii Experience oznámila tuhletu speciální vzpomínkovou akci, která se uskuteční už tento pátek 28. srpna v prostoru The Knot v centru Stockholmu. Takže pokud někdo míříte stejně jako já do Švédska, my teda jedeme na Swedish House Mafia, ale pravděpodobně se zastavíme i na tuhletu vzpomínkovou akci ve švédském Stockholmu. Pokud tam jdete, tak je to určitě doporučení pro vás, jak třeba naplnit chybějící program, který jste třeba měli, jakoby, že budete po památkách a nevěděli jste, co třeba nějak to spojit s muzikou, tak tady máte jednu takovou možnost, jak zaspomínat na jednoho podle mě z největších DJů a producentů současné doby, nebo respektive nového tisíciletí, když by se to takhle dalo říct. Takže tohle to byla taková menší pozvánka na víkend, my ale jdeme teď tady na Dance Radio dál na muziku. Čeká nás totiž opět to nejlepší z taneční muziky. The Chemical Brothers, Mosiman, bude taky BLR, anebo taky Martin Garrix společně s YouTube jako novinka v našem éteru, což je za mě úplně neuvěřitelná věc. Kam se ten Martin Garrix nám prostě, přátelé, dostal? Martin Garrix, YouTube, Fireflies, určitě si na to počkejte, jsme Dance Radio.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.

Naprosto fantastická novinka Féteru Dance Rádia na 89 a 102,9 FM. Dámy a pánové, tohle je Martin Garrix společně s YouTube a věc, která se jmenuje Fireflies. Jak jsem říkal, ještě než jsme tohle spustili, je úplně neuvěřitelný, kam se Martin Garrix posunul, když si to vezmete úplně od jeho prvního tracku Animals, který ho samozřejmě vystřelil doslova do písmene z bot. Tak když si teď pustíte naši aktuální novinku v našem éteru Fireflies, která mimo jiné teď dohrála, tak uvidíte ten neuvěřitelný muzikantský progres. 8 hodin 32 minut, k tomu vy si dáváte úterní ranní Fresh s Andy Roadem. Já zdravím svého kamaráda Víťu, který se dneska chystá malovat a já toho rovnou využiju, abych řekl Víťovi a vám všem ostatním, jak to dneska bude s počasím, jestli jste si vybrali na nějakou takovouhle aktivitu, prostě vhodný den. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu místy s deštěm, přehánky nás taky neminou a odpolední maxima 22 stupňů. Bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Takže co se týče aspoň těch denních teplot, tak si myslím, že dnešek je opravdu vhodný den před začátkem školního roku se pustit do nějaké té domácí rekonstrukce, třeba něco vymalovat, nahodit fasádu a tak dále. K tomu vám samozřejmě ještě do 9. hodiny budu hrát tu nejlepší taneční muziku. Čeká nás Martin Solveig, Sammy Virgin, Ryan Pure, Band, bude taky Nunuri, anebo Robosonic.

Máte si úterní den s rádio na vlnách 89 a 102,9 FM a taky si stále dáváte ještě úterní ranní fresh s Andy Roadem. 8 hodin 49 minut, k tomu krásné ráno, no a právě teďko nám v éteru dohrála Nunuri, Enisa a Paul Knight. Enisu, úžasná zpěvačka, já jsem ji zaznamenal, když jsem projížděl klasicky TikTok a scrolloval jsem, tak jsem narazil na poměrně zajímavý cover od Eminema Mockingbird, kdy vlastně Enisa přespívala někde na střeše nějakého baráku Brooklynu, přespívala tuhletu věc a udělala tomu svůj kabát a musím říct, že byť Eminem je opravdu velký můj takovej vzor, tak ta verze od Enisy se dá hodně přivolat k tomu, nebo respektive mám to tak jakoby stejně. Určitě pokud máte rádi jak Enisu a nebo Eminema, tak se na to rozhodně podívejte, protože si myslím, že ten cover stojí za to. No a od té doby jsem já Enisu sledoval na sociálních sítích, na to TikToku, Instagramu, jak vlastně rostla a myslím si, že teďkon už opravdu ty její dosahy a ta poslechovost už třeba na Spotify nebo i na jiných streamovacích platformách je vlastně v číslech, který se přiblížili k milionům a to je opravdu na člověka, který vlastně nezačínal úplně jakože mu bylo z hůry dáno, tak opravdu si to vyšlapal, vypracoval a je opravdu i vidět, že dneska v dnešní době jsou ty sociální sítě opravdu důležitý, když chce člověk vlastně se v té hudební branži někam dostat, protože vlastně vzhledem k tomu, že Mockingbird vlastně zvirálnilo a mělo to hned jakoby milionové dosahy, tak samozřejmě Enisa na tom stavěla dál a dál a samozřejmě točila další tracky, nahrávala. Když se podíváme na celou tu diskografii, tak určitě tam najdete spousta zajímavých tracků. Takže tohleto Kenise, který tady máme samozřejmě v rámci Dance Rádia. No a my se jdeme podívat na to, co nás čeká do devátý. Třeba Robosonic, Dan Howard a nebo Camel Fat. Tak užívejte pohodové úterní ráno s Dance Rádiem.

Upřímně jsem si nemohl představit lepší závěr úterního ranního freshe, než právě tento Camel Fat Elderbrook a pecka, která se jmenuje Kola. Vlastně by se dalo říct, už jedna taky z těch legendárních záležitostí. 30 vteřin nás dělí od 9. hodiny ranní, přátelé, já se s vámi loučím. Tento týden vás nebudu zvát na žádnou svou akci, protože tento týden upřímně nikde nehraju, letíme na City Jazz Mafii do švédského Göteborgu, ale věřím tomu, že moji kolegové to zvládnou a za mě vám udělat nějakou pozvánku třeba na nadcházející víkendy. Po 9. hodině už tady bude moje kolegyně Katie se svým dopoledním drivem a odpoledne se můžete těšit na Michaela C a jeho odpolední show a já zase zítra v 7 hodin ráno. Mějte se krásně, užijte si úterý a čau, ahoj. Lesní požáry, které sužují celou Evropu, odhalily smrtelnou hrozbu číhající na své potenciální oběti. Jsou to miny a bomby z první a druhé světové války. Některá munice kvůli horku už explodovala. Výbuchy byly hlášeny ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Pobřeží Jižní Ameriky zasáhly minulý týden intenzivní lijáky. Mezi zasažené oblasti patřila i část chilského pobřeží okolo města Arica, které je považováno za nejsušší obydlené místo na světě. Za pouhé 3 dny zde deště překonaly roční srážkové rekordy a vyvolaly ničivé záplavy a sesuvy půdy. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ale ještě na stanovisko odborů. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: do Midnight a Digital Dreams na frekvencích Dance Radio. Nádherná věc, se kterou startuje dopolední drive, a to s datem 25. srpna. Máme dneska úterý a i dneska je tady s váma Katie mezi 9. a 12. hodinou a já doufám, že jste s náma a že ladíte, ať už jste kdekoliv, tak úplně odkudkoliv to jde. Zdravíme taky všechny Radimy a Radimové, mají totiž dneska svátek, takže na ně dnes určitě nezapomeňte, popřejte jim všechno nejlepší, stejně jako my. No a i dnešní celý ráno a dopoledne bude na vlně skvělý hudby, spoustu novinek, taky probereme ještě konec vlastně prázdnin festivalů, který nás ještě čekají v těchto dnech. No a omrkneme už spoustu zajímavých témat okolo technologií, taky cestování a tak dál. Takže dnes toho probereme určitě hodně a budeme řešit i muziku. To je jasný, protože jsme rádio. Do 12. hodiny dopolední drive, za chviličku už Medúza, novinka od Olivera Haldense a nebo do Disco Boys.
1: Ty nejlepší shows z našich studií.
2: Dance Radio.
3: Truth, peace, love, acid.
1: Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci.
2: Dance Radio.
1: Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.
2: Dance Radio.
4: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textíly je Geotek metr čtvereční již od 13 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextílie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
9: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Za náma Wilkinson, Emily Makis a Break It Down na frekvencích Dance Radio. Přátelé, my už se pojďme podívat na fotografie od lidí z Česka, kteří totálně bodují a patří mezi opravdu raritu, protože Česká republika pravděpodobně je rájem vášnivých fotografů, protože jde vidět, že máme rádi úkazy na obloze, rádi sledujeme oblohu a ještě raději investujeme i do vybavení a snažíme se všechno na té obloze zachytit. Alespoň to se podařilo spoustě lidem během padání hvězd neboli období okolo Perseid, který gradovalo okolo 12. až 13. srpna, ale pořád trošku bylo něco k vidění na obloze. No a právě spoustu lidí z Česka, nebo spoustě lidem z Česka se podařilo zachytit tenhle ten úžasný, hezký úkaz, který vždycky je v průběhu léta. No a právě americká NASA vybrala jako svůj astronomický snímek dne, před několika dny, fotografii českého astronoma Jakuba Koukava z hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Ten snímek s názvem Většinou Perseidy zachycuje noční oblohu během maxima meteorického roje právě Perseid. Já už na to koukám a je to teda nádhera, opravdu krásný záběr, krásný fotky a je to krásný mít ten časosběr, ten záznam, který fakt jako údajně zachytil více než 1706 meteorů, což je fantastika. Tak přátelé, pokud byste to chtěli hecnout, kupte nějaký vybavení a můžete pořídit třeba příští rok něco hezkého, nebo už brzy bude zatmění, mám pocit, měsíce, tak to můžete zkusit.
1: Dance Radio. Dance Radio. Nejlepší taneční muzika.

0: Přátelé, do vašich uší jsme si dali v tenhle ten moment skladbu Rhythm of the Night a trošku v jiný verzi, novější verzi, než tý úplně originální, mám pocit z 90. A tohle to byl Fedele Grant na Dance Radio, pokračujeme dál a teď už se mrkneme do Číny, která se vůbec netají tím, že momentálně bych řekla, patří mezi největší výrobce humanoidních robotů a dokazuje to, jak ten vývoj neustále posouvají i už druhý ročník World Humanoid Robot Games, což jsou vlastně takový závody nebo olympiáda robotů a vlastně smyslem není nejenom vyhrát jako jednotlivý závody, třeba ti roboti hrajou fotbal proti jiným, chodí a běží po nerovném povrchu, překonávají překážky, zvedají a přenáší předměty, reagují na okolí pomocí AI a senzorů a spolupracují s dalšími roboty. No a samozřejmě tím cílem je nejenom vyhrát závody, ale taky překonávat a posouvat technologie dál, aby je mohli tyhle ti roboti do budoucna, což je velmi ambiciozní myšlenka, aby mohli fungovat i v reálném světě. Kteří by reálně třeba pomáhali doma, ve skladech, v továrnách anebo při záchranných akcích. No a musím říct, že na internetu je celá řada videí a musím říct, že teda opravdu ty technologie jdou neustále dopředu, protože v rámci těch disciplín nechybí, jak už jsme zmiňovali, sprint, skok do výšky anebo z místa či box, což je jako hustý a Čína teda ukazuje, jak vyspělý jak technologie má a kam to jako posouvá. A možná jste zachytili před několika dny taky zásadní rekord, protože momentálně jeden z těch robotů překonal i lidský rekord Usaina Bolta v běhu na 100 metrů. Ale stále to má své nedokonalosti, protože pořád jsou tam nějaký jako vlastně jako drbky a často se stává, že roboti si vlastně ublíží nebo prostě spadnou, narazí třeba do zdi a nebo i do sebe navzájem. Každopádně, pokud vás to zajímá, stejně jako mě, mrkněte se na to, je toho plný internet, takže mrkněte na World Humanoid Robot Games a je to teda hodně hustý, jo.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF,

0: Nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
1: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: No tak pojď zapel!
4: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
3: Tak dobře.
4: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
5: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
4: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
6: Breno. Podlaha dělá domov. Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.

frekvencích Dance Rádia, máme 10.02 aktuální čas. My pokračujeme dál, přehoupneme se do další hoďky už za malou chvíli. Vás čeká Netsky a Digital Farm Animals.

0: Nebude chybět ani Rujda Silva a skladba Touch Me. Už mezi 10. a 11. vás čeká spoustu muziky, informací a novinek, takže poslouchejte dál. Teď už připraven Andy, zprávy a počasí, hezký ráno. Dance Radio
1: News. Některé domácnosti se školou povinnými potomky současný nápor spojený s počátkem školního roku finančně nezvládnou a plánují, že se někam obrátí na pomoc. Tu poskytuje například stát nebo řada neziskových organizací, ale špatnou situaci je potřeba doložit. Nové diskanty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normal otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. DEI chystá více než stovku prodejen. Zbylé značky zatím hledají místo a prostory, kde začít. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

Wow, tak to bylo Necka, je miláček českého publika. Pokaždý, když sem Necka jede, tak to je velký zážitek, vždycky se tady rád zdrží. Minimálně na déle než víkend a je to znát, že jeho hudbu prostě máme všichni rádi. My se ale od Necka je přesunem teďka na velmi zajímavou aplikaci, která mě trošku připomněla jako takovej letterbox pro kluby. A jedná se o aplikaci, která je zajímavá pro nejenom DJ, ale taky všechny fanoušky a ravery, kteří prostě žijí tím nočním životem, koncertním a klubovým. No a právě aplikace Scene Life, tak se jmenuje, tak s tou přichází společnost Touchlack a je vlastně popisována jako takovej osobní archiv živý hudby a mejdanů. No a vlastně čím je tato apka zajímavá, jak už jsem zmiňovala, je to hlavně o tom, že dokumentujete noční život. Apka totiž umožňuje zaznamenávat události, kterých jste se účastnili, vyhledávat klubové večery, koncerty, noci, není to jakoby zaměřený jenom na elektroniku. No a taky můžete proskoumávat oblíbená živá vystoupení a pak taky jednotlivý mejdany hodnotit, sdílet svý zážitky a taky můžete hodnotit jednotlivý DJ a jejich sety, takže tam dokonce fakt jako dáváte hvězdičkový hodnocení, což je mazec. A vlastně DJové potom můžete takzvaně odměnit, anebo naopak neodměnit podle toho, jak se vám líbil jejich výkon. Zároveň skrze apku můžete sledovat přátelé, podobně smýšlející hudební fanoušky a vytvářet i vizuální archiv. Přátelé, trošku mi to připomíná vlastně takový Facebook, ale trošku jinak, protože je to opravdu jako sdružení pro všechny klabery. No, myslím si, že tohle je fajn. Já to schválně jdu prozkoumat. Nevím, jestli je to placený, jestli je to dostupný úplně všude, každopádně Scene Life. A myslím si, že ale něco takového tady chybělo na propojení se lidí a doufám, že to bude opravdu pro všechny ze všech zemí, protože je to fajn, když pak jedete třeba někam do zahraničí, že se můžete napojit s lidma, když jste třeba někde sami a můžete se i seznámit. To je super.

Posloucháte úterní dopolední drive s datem 25. srpna a přátelé, my se pojďme trošku vrátit v čase. Myslím si, že to není tak dávno, kdy internetem, tedy začátkem letošního roku, proletěla kauza jako blázen, která souvisí se skupinkou zlodějů, kteří si troufli na italský muzeum a za necelý 3 minuty odcizili hned několik dost obrovských děl, a to obrazů v hodnotě 220 milionů, což je neuvěřitelné. Já si jako říkám, jak v dnešní době to jde jako z muzea takhle jako rychle vlastně ukrást. No a všechny samozřejmě zajímalo, jestli se ty obrazy najdou, a jestli samozřejmě nějakým způsobem se lupiči najdou a dopátrají. A nejenom, že obrazy byly zapsané v mezinárodním rejstříku, takže vlastně, když je jako koupíte, tak, nebo ukradnete, tak je jako nikde moc neprodáte. No a právě tohleto se stalo v noci z 22. na 23. března. A teď ta kauza pokračuje, protože se o téhle loupeži mluvilo tak moc, po celém světě samozřejmě, tak ta cena odhadovaná je více než 9 milionů eur, což je opravdu jako ten nejdražší obraz byl Cézanův akvarel s hodnotou 6 mega. No a i přesto, že teda jako byly odcizeny, tak se prosím vás tyhle ty obrazy našly. Našly se, protože prodat je evidentně nešlo, což asi zjistili i ti zloději, protože jelikož prostě ukradnete takový dílo, tak to jako fakt je mazec. A už jsou ty všechna 3 díla po necelých 5 měsících zpátky v Itálii, v bezpečí, v nadaci uložený a tak dále. No, tak je to fajn. Každopádně po těch jakoby zlodějích se stále, myslím, pátrá, no, tak snad se najdou.

And Daft Punk One More Time, ale trošku tato verze je upravená společně s Eddie Jones a skladba se jmenuje taky One More Spell on You na frekvencích Dance Rády. A my už se mrkneme na novinky ve spojení s umělou inteligencí, to je nekonečný téma. A momentálně samozřejmě tady i často na Dance Rádiu řešíte produkci a hudbu generovanou na platformách právě AI. No a Apple Music, třeba stejně jako jedna z dalších platform pro poslech hudby, tak samozřejmě s tím trošku jako bojuje. Naštěstí celá řada platform začala označovat uměle vygenerovanou hudbu, ale i vlastně hudbu, kde se objevují prvky AI. Nicméně Apple Music se rozhodnul ještě přinést trošku něco jiného a zavádí vydavatelství právě přímo pro hudbu, která je vygenerovaná umělou inteligencí. A navazuje na velmi podobné akce, jakou podnikl třeba právě už nedávno Spotify nebo Tidal. A právě Apple Music potvrzuje, že koncem tohoto roku zavádí vydavatelství, který bude přímo zaštěťovat a zastřešovat tuto hudbu a vlastně takovou jako novou odnož té tvorby, která vlastně se nedá nikam zařadit, protože jsou to buď úplně uměle vytvořené skladby, anebo skladby, které se učily a testovaly na těch opravdu originálních skladbách. No a tento krok navazuje právě na štítky transparentnosti AI, které byly zavedeny v březnu a umožňují vlastně poskytovatelům obsahu zveřejnit, kdy byla AI použita a kdy kompletně nebo z jaký části a tak dále. Myslím si, že je to určitě fajn, nejenom co se týká hudby, ale i třeba co se týká grafiky, obrázků, videí a tak dále. Takže myslím si, že snad to takhle bude fungovat. No, tak uvidíme. Co nám ještě nabídnu a co stíháme do 11. hodiny, určitě Shanks a taky Example. Příjemný poslech.

Von B, Go Gently, přátelé, na frekvencích Dance Radio. Minutka nás dělí od 11. hodiny a my se pomalinku pouštíme do poslední hoďky v rámci dnešního dopoledního driveu s datem 25. srpna. A pojďme se podívat na to, co vám nabídnu za chviličku a budu mít něco special pro všechny fanoušky Drum & Bassu.

0: No a nebude chybět ani česká produkce, skladba Calcutta od producenta Venku. Mezi 11. a 12. kromě muziky a novinky se těšte určitě na kulturní tipy, abyste přece věděli, kam dnes můžete vyrazit. A taky se určitě podíváme na další hudební novinky. Teď už ale připraven Andy, zprávy a počasí, pojďme na ně. Dance Radio
1: News. Lesní požáry, které sužují celou Evropu, odhalily smrtelnou hrozbu číhající na své potenciální oběti. Jsou to miny a bomby z první a druhé světové války. Některá munice kvůli horku už explodovala. Výbuchy byly hlášeny ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Pobřeží Jižní Ameriky zasáhly minulý týden intenzivní lijáky. Mezi zasažené oblasti patřila i část chilského pobřeží okolo města Arica, které je považováno za nejsušší obydlené místo na světě. Za pouhé 3 dny zde deště překonaly roční srážkové rekordy a vyvolaly ničivé záplavy a sesuvy půdy. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ale ještě na stanovisko odborů. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Dance Radio.

0: Přátelé, dopolední drive v plném proudu. Máme dneska úterý 25. srpna. Dneska trošku teda zataženo, ale věřím, že náladu nám to určitě neskazí. A pokud třeba musíte něco dělat venku, tak doufám, že pak odpoledne budete moci i někde se schovat, protože se hlásí se deště, ale věřím, že to bude v pohodě. V tuto chvíli pro vás budu mít moji pravidelnou oblíbenou rubriku Video set dne, protože pro vás samozřejmě budu mít tip na další velmi dle teda mýho názoru zvukově, hudebně dobrý set a zároveň i vizuálně, protože samozřejmě v to léto máme na internetu neuvěřitelné množství záznamů, ať už z koncertů, festivalů, mejdanů, elektronických festiáků, setů a tak dále. No a kdo taky festiákuje, tak je Technimatic a právě Technimatic nedávno vystoupili v rámci Liquicity festivalu, což je vždycky jako velká událost, převážně deepová a liquid drum and bassová, a proto mě vždycky jako tenhle ten koncept hrozně bavil. A právě Liquicity nabídnou i Technimatic úžasný liveko, který já jsem slyšela zatím z půlky, ale prostě ti z vás, co máte rádi drum and bass, takový melodie, deepy, liquid, já u toho strašně ráda pracuju, mimochodem, když teda nevysílám, potřebuji dělat další práce, tak je to pro mě takový jako fakt relax, deepy a liquidy drum and bass, takže ten setík si určitě dejte. Technimatic určitě doporučuji, liveko z Liquicity. 4 dny zpátky, tenhle ten set je opravdu čerstvý a samozřejmě ho taky budu sdílet na našich sociálních sítích, abyste se k němu dostali, takže určitě mu velký tip ode mě pro vás. Co se týká tipů v playlistu našem, tak už za chvíli Chris Liebing, taky Dubs, Venku a nebo novinka. A nechte se překvapit, jaká.
1: Rain Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Hraní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Hraní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucípaprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Party Service.
1: Kulturní a Party Service je připraven, pojďme se podívat, kde se co děje a co vás dneska po Praze čeká, pokud samozřejmě budete mít chuť a čas někam za kulturou vyrazit. Začneme na výstavách Harry Potter The Exhibition, která začala startem a odstartovala začátkem srpna, potrvá až do března, a to v PVA Expo Praha. Je to putovní celosvětová výstava, takže všichni milovníci Harryho Pottera třeba i dneska můžete vyrazit. Těšit se můžete stále i na letní letnou festival moderního a novýho cirkusu, který potrvá do 31. srpna. Celý se to odehrává na řadě míst, ale hlavním samozřejmě programem nebo všechno okolo programu najdete přímo na letní letna.cz a všechno probíhá tedy na letenský pláně. No a my se mrkneme ještě i na další akce. Pokud byste rádi do kina, tak od 16 hodin vás čeká dnes v kině 35 promítání Film za stovku, a to velmi zajímavý snímek z rejvovýho, trošku takovýho post-apokalyptického prostředí Sirat. Takže můžete dneska od 4 vyrazit. Pojďme se ale podívat i na koncerty, který se na vás chystají. Jazz Dog dnes nabídne od 21 hodin Zorba, Žuja, Budha. Výborná kapelka. Těšit se můžete dneska i třeba v Areál 7 v Holešovicích, kde ve 7:45 vystoupí kapela MIG 21. No a v Malostranský besedě dneska se na vás těší Norby Kovác, který se svojí kapelou nabídne projekci a skvělý koncert od 20 hodin. Těšit se můžete ale třeba ještě dneska na studentskou a party Student Vibes v Roxy od 21 hodin. V Krosu dnes Krosslem nová generace od 7:30, pak after party na vlně Drum & Bassu. No a poslední tip poputuje do Trojského zámku na Wave a taky GHMP Riviera a Dirty Pressa a spoustu dalších umělců dneska. Tak se máte rozhodně na co těšit, můžete dneska vyrazit.
0: Dance Radio. Dance Radio.

0: Miley Cyrus na frekvencích Dance Radio je opravdu velká, důležitá, příjemná věc, která zazněla v našem éteru a zároveň je to skladba, se kterou se pomalinku loučím. Děkuju za příjemný start dnešního dne, my pokračujeme i po 12. hodině. Za chviličku už zprávy a počasí v celou s kolegou Andym. Odpoledne se na vás těší kolega Mikey mezi 14. a 18. hodinou. No a v podvečer a večer vás čekají naše pravidelné pořady. Už za týden se můžete opět v úterky těšit na pořad Showtime, který teďka měl prázdniny, něco jako prázdniny, takže dneska ještě bez Showtimeu, příští týden už se Showtimem. No ale těšit se můžete dneska od 19 hodin třeba na Ferryho Korstna a jeho Resonation Radio. Od 20 Tritonia Radio Show, pak taky Jamie Jones Hot Robot a Spinning Sessions s Nicole Modaber v pozdějších hodinách. Užijte si to, mějte se krásně a já se na vás budu opět těšit zítra po 9 ráno. Mějte se hezky.
1: Dance Radio News. Některé domácnosti se školou povinnými potomky současný nápor spojený s počátkem školního roku finančně nezvládnou a plánují, že se někam obrátí na pomoc. Tu poskytuje například stát nebo řada neziskových organizací, ale špatnou situaci je potřeba doložit. Nové diskanty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normal otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. DEI chystá více než stovku prodejen. Zbylé značky zatím hledají místo a prostory, kde začít. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nakup teplotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách Dek. Více na dek.cz.
3: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
6: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
7: No tak pojď za mail.
8: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
7: Tak dobře.
8: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
9: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
8: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
9: Breno. Podlaha dělá domov.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Miss it a light,

Lesní požáry, které sužují celou Evropu, odhalily smrtelnou hrozbu číhající na své potenciální oběti. Jsou to miny a bomby z první a druhé světové války. Některá munice kvůli horku už explodovala. Výbuchy byly hlášeny ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Pobřeží Jižní Ameriky zasáhly minulý týden intenzivní lijáky. Mezi zasažené oblasti patřila i část chilského pobřeží okolo města Arica, které je považováno za nejsušší obydlené místo na světě. Za pouhé 3 dny zde deště překonaly roční srážkové rekordy a vyvolaly ničivé záplavy a sesuvy půdy. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ale ještě na stanovisko odborů. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Schodila mi kulma.
1: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
2: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
8: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.

Některé domácnosti se školou povinnými potomky současný nápor spojený s počátkem školního roku finančně nezvládnou a plánují, že se někam obrátí na pomoc. Tu poskytuje například stát nebo řada neziskových organizací, ale špatnou situaci je potřeba doložit. Nové diskanty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normal otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. DEI chystá více než stovku prodejen. Zbylé značky zatím hledají místo a prostory, kde začít. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Počasí. V úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio.

0: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na DEK.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
0: Dance Radio.

0: Just Stop, výborná taneční muzika, my jsme Dance Radio, krásný úterní odpoledne, radím umřeme, je to nejlepší k svátku, s váma opět Michael C, až do 18. a mám pro vás dnes opravdu skvělý taneční výběr, tak doufám, že se těšíte, aspoň jako já. Za chvilku třeba John Summit a The Chainsmokers, dáme taky Salvatore Ganacciho, a nebo spojení Parisi a Fred Again, s nimi Ilar, This Is Real, Disappear, to vám do uší pouštím hned teď. Pojďme si to užít, playlist na webu nebo v aplikaci DanceRadio.cz.
1: Dance Radio, nejlepší taneční muzika.

0: show Jamie Jones, Spinner Sessions, nebo taky Nicole Mudaber a její End the Mood. Tak si vyberte. Skvělá úterní taneční nálož pokračuje na Dance Radio právě teď.
1: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Lesní požáry, které sužují celou Evropu, odhalily smrtelnou hrozbu číhající na své potenciální oběti. Jsou to miny a bomby z první a druhé světové války. Některá munice kvůli horku už explodovala. Výbuchy byly hlášeny ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Pobřeží Jižní Ameriky zasáhly minulý týden intenzivní lijáky. Mezi zasažené oblasti patřila i část chilského pobřeží okolo města Arica, které je považováno za nejsušší obydlené místo na světě. Za pouhé 3 dny zde deště překonaly roční srážkové rekordy a vyvolaly ničivé záplavy a sesuvy půdy. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ale ještě na stanovisko odborů. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance Radio. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Nejlepší taneční muzika pokračuje, tady je Dance Radio, tohle to byl Low Stepa, velmi kvalitní a pilný DJ a producent jeho Your Dreams. Pokud nevíte, co vám hrajeme, všechno naleznete na webu a taky v aplikaci Dance Radio CZ. Co vám nabídnu dál, tak hlavně se v dalším vstupu podíváme do hitparády Dance Radio Chart, do ní stále hlasujte na našich webovkách. Do té doby pošlu třeba kus Stop Crying Your Heart Out, což je samozřejmě remake slavného songu od kapely Oasis. Dáme si Hugela a novinku v našem plejáku Move Into The Sun. A Kristof pošle přímo do vašich uší Give Me The Love. Já myslím, že si rozhodně vyberete. Jsme Dance Radio, super poslech.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
2: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
3: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
4: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
5: No tak pojď zabel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na Breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Dance Radio. Dance Radio.

0: Christoph, give me the love, tady jeden z rádio, pokračuje nejlepší tanční playlist. Podíváme se ale do hitparády Dance Radio Chart. Další kolo vás čeká už pozítří v 18 hodin a vy do zítřejších 15 máte šanci ovlivnit právě pořadí v dalším vydání. Minulý týden na trojce byly Drum Sound a Bassland Smith, Pure Fire, Lost Frequencies se umístili s Nathanem Nicholsonem. Na druhé pozici So Much Beauty Around Us, no a Shelter, Joe Moon opět první místo. Uvidíme, jestli se je podaří sesadit. Hlasujte na danceradio.cz. Třeba pro tři novinky, těmi byli Chris Sadler, Dubs a Jubel. Ode mě Don Diablo společně s The Killers, Mr. Brightside, taky Sigala, Junior Senior nebo Brooks Brothers a Drum and Bass Flash and Lights. Vyberte si a užijte si taneční servis na Dance Radio, pochopitelně.
1: Dance Radio. Dance Radio.

0: Brooks Brothers, She's Our Boss Man, Birdy, Flash and Lights, výborný drum and bass a každý pondělí pro všechny milovníky zlomených beats chystá náš tým Ray Foner. Včerejší den opět nebyl výjimkou. Případně pokud byste chtěli slyšet starší vydání Ray Foner, tak máte možnost se k tomu prokliknout třeba přes Instač, kde náš tým naleznete jako Ray Foner na konci potržítko. Tam se taktéž dozvíte, na co vás vždy budou lákat právě v pondělí po 18. Teď do celý Loco Dice, Moderát, Glockenbach a taky Stardust, klasika Music Sounds Better With You. To vše od nás na Dance Radio, já jsem Majko C, díky, že ladíte nejlepší taneční muziku.
1: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.

Některé domácnosti se školou povinnými potomky současný nápor spojený s počátkem školního roku finančně nezvládnou a plánují, že se někam obrátí na pomoc. Tu poskytuje například stát nebo řada neziskových organizací, ale špatnou situaci je potřeba doložit. Nové diskanty, drogérie, restaurace i potraviny. Na český trh letos míří ze zahraničí další řetězce, které plánují desítky poboček. Dánský diskont Normal otevřel minulý týden a přilákal stovky zákazníků. Malajzijský prodejce vybavení pro domácnost Mr. DEI chystá více než stovku prodejen. Zbylé značky zatím hledají místo a prostory, kde začít. Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii, k čemuž využije specializovanou technologii Fidelis. Ta odborníkům umožňuje nepřetržitý přehled o síťovém provozu, odhalování hrozeb v reálném čase i jejich automatické třídění podle závažnosti. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio poté ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž.

0: Ropenček a taky Albin Myers, Deep in My Soul, kde se můžeme vidět a slyšet tento víkend naživo. Tak v pátek budu hrát letos naposledy v létě v pražském klubu Roxy na main stage Mejdanu, tak se na vás budu těšit. Víc info o mě naleznete vždycky na Instači, kde mi najdete jako Michael C. Teď už Flight Facilities, Brood, Forever in My Room, dáme si skvělou novinku Jungle the Wave, letní to píseň, The Prodigy Brief, tak též nebudou chybět. A nakonec Drone Moon Shelter, aktuální číslo v Dance Radio Chart.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme právě odstartovali totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá do konce prázdnin, ale přijďte co nejdřív, dokud je z čeho vybírat. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
10: Dance Radio. Dance Radio.

Nejlepší taneční muzika. My jsme Dance Radio, Drum Shelter, tuzemská práce, tohle se stopro povedlo a je to neuvěřitelný, tahleta věce už pětkrát z pěti pokusů umístila na čísle jedna v hitparádě Dance Radio Chart. Opravdu se vám líbí a my z toho máme radost, že i v tuzemských studií vznikne takováhle paráda. Pode mnou další skvělá muzika, to jsou Bypass Music Bodies a my jdeme opět hrát nejlepší taneční servis. Parádní poslech. I'm sorry.

Culture Shock Lost, skvělá taneční muzika na Dance Radio. Už zítra se pro vás DJ Subgate opět přichystal další vydání Barbie Music podcastu, a to pochopitelně jako každou středu od 22 hodin. Tentokrát uslyšíte záznam z festivalu Macháč, kde Subgate právě vystupoval s Joey Whiteem live ve speciálním back-to-back vystoupení, takže to si nenechte ujít. Joey White, back-to-back Subgate už zítra ve Barmy Music podcastu na Dance Radio premiérově od 22. Teď do celý, než to budou zprávy. Skvělá taneční nálož. Třeba Sebastian Ingrosso Flood. Nabídnuji Mobyho Slipping Away. A nebo šíleného to může Fishera a jeho Rain. Díky, že ladíte Dance Radio, že jste u toho s náma. Dance Radio. Dance Radio.

Lesní požáry, které sužují celou Evropu, odhalily smrtelnou hrozbu číhající na své potenciální oběti. Jsou to miny a bomby z první a druhé světové války. Některá munice kvůli horku už explodovala. Výbuchy byly hlášeny ve Francii, Belgii, Německu a Nizozemsku. Pobřeží Jižní Ameriky zasáhly minulý týden intenzivní lijáky. Mezi zasažené oblasti patřila i část chilského pobřeží okolo města Arica, které je považováno za nejsušší obydlené místo na světě. Za pouhé 3 dny zde deště překonaly roční srážkové rekordy a vyvolaly ničivé záplavy a sesuvy půdy. Platy ve veřejném sektoru se už od příštího roku budou navyšovat podle růstu průměrné mzdy. Zcela se pak změní systém jejich tarifních tabulek, kdy bude nově mezi jednotlivými třídami rozdíl ve výši minimálně 4%. Výjimkou budou pedagogové a akademici. Počítá s tím vládní plán. Čeká se ale ještě na stanovisko odborů. Počasí. Úterý očekáváme převážně oblačnou zataženou oblohu, místy s deštěm. Denní odpolední maxima vystoupí k 22 stupňům a bio ukazuje jedničku, tedy mírnou zátěž. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: jsme Dance Radio a skvělá taneční muzika je tu pro vás non-stop. Velmi zajímavá událost se stala v legendárním parku Yellowstone. Týpek v kostýmu bizona totiž honil turisty. Strážci parku zatkli 34-letýho muže, který si oblíknul po domácku vyrobený kostým bizona a přes 2 hodiny pronásledoval a strašil návštěvníky. Dopaden byl poblíž gejzíru Old Faithful, kde se pokusil přidat ke skutečnému stádu bizonu, což se mu ovšem tedy nepodařilo a byl odhalen. Pokud se mrknete do Google a uvidíte, jak vypadal právě jeho kostým, tak se rozhodně nebudete divit, proč ho právě poměrně rychle chytli. Je to docela vtipný. Na Dance Radio další taneční muzika. Vy si ji užijte, super úterý.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Když kvalitní sedačku, tak od Fáze. Naše specialistky na pohodlí vám pomohou najít tu pravou sedačku pro váš domov. Navštivte jednu z našich 15 prodejen a přesvědčte se sami. Fáze je domov pohodlí. Více na fáze.cz.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Dance Radio. Dance Radio.

0: Jsme Dance Radio, hrajeme nejlepší taneční muziku. 5 let si spořil na vlastní bydlení, pak se rozhodnul všechny svoje úspory utratit za něco, co už by nikdy nemohl zopakovat. 21-letý Jacob Allmendinger z anglického East Yorkshire měl původně našetřených 10 000 liber jako zálohu na svůj první dům. Místo toho ale peníze využil jinak. Zaplatil cestu na mistrovství světa ve fotbale sobě a svýmu 80-letýmu dědečkovi Geoffovi. Fotbal tohleto duo provází celý život. Společně roky podporovali klub Hull City, kde byli jako doma. No a teď splnil dědovi tenhleten klučina životní sen. Myslím si, že opravdu má srdce na správném místě. Od nás další taneční muzika.
1: Dance Radio.

Hrajeme skvělý tranční playlist, ovšem já se tentokrát už musím rozloučit, protože se nám blíží 18. hodina, taneční muzika tu bude i nadále, pochopitelně, ale my se společně uslyšíme až zítra od 14. hodin, tak se na vás budu těšit. Dneska si taky dejte od 19. večerní program, čekejte Ferryho Corstena, Tritonal a jejich Tritonal Radio Show, Jamieho Jonesa, Spinning Sessions a Nicole Mudaber. Zítra tu budu opět v plné formě. Ráno si dejte Andyho a ranní Fresh v 9 KT. Čau!

0: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
1: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
2: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve 4 různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
3: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
1: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
5: No tak pojď zapel!
6: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
5: Tak dobře.
6: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
7: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
6: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Dance Radio. Dance Radio.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Dance Radio. Dance Radio.

0: zapel!
1: Tu podlahu už fakt musíme vyměnit.
0: Tak dobře.
1: Letní výprodej v Brno končí 31. srpna.
2: Výhodně pořídíte PVC, vinyl, koberce i umělé trávy.
1: Zastavte se ještě dnes v nejbližší prodejně Breno nebo na breno.cz. Podmínky akce u obchodníka.
2: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Potřebujete si odpočinout? Zatímco jste na dovolené, vaše peníze mohou dál pracovat pro vás díky investičním plánům od XTB. Sestavení plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte způsob financování, například pravidelné platby, proveďte vklad a máte hotovo. Vaše peníze si pauzu brát nemusí. Nechte je pracovat za vás. XTB, kde vaše peníze pracují.
5: Buďte opatrní, investování je spojeno s rizikem ztráty peněz a nemusí být pro vás vhodné.
6: Dance Radio. Dance Radio.
7: Resonating from around the globe. Resonation.

I'm so sick.

0: Zone Nation. Dance Radio. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
0: Dance Radio. Dance Radio.
4: Change one thing. Change everything.
5: Everything. Everything.
4: With every beat of its tiny wings, the butterfly creates a shared rhythm. Universally altering your path and current state. With one tiny movement. The whole world can feel it with you, keeping time. Let the shared rhythm take you somewhere only you know. Let it move you. Let it lose you. To be found again. Change one thing.

filled.